Greta Dreyer, James Bowman, Guy Dumais a Max van Egmond zaspievali kantátu Nikolausa Brunsa Nastal čas môjho odchodu. Pokračujeme upravenou verziou tokáty a fúgy d-moll Johanna Sebastiana Bacha. V nahrávke sa predstaví klaviristka Valerie Tryon.

Kanadská klaviristka Valerie Trajon zahrala upravenú verziu Bachovej Tokáty a Fúgy D-moll. Na záver vám ponúkame dva slovanské tance, opus 46 Antonína Dvořáka. Pod taktovkou Arvida Engegorda vystúpi Filharmonický orchester Oslo.

Vesmírne divadlo uzavrieme úryvkom zo skladby Pán vesmíru od Syda Barretta z kapely Pink Floyd Astronomy Domine.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznel klavírny koncert cizmol Francisa Poulenca, solistom bol Gabriel Tacchino, orchester Parížskeho konzervatória dirigoval Georges Prêtre. Teraz to bude koncert pre klavír a malý orchester Opus 43 Erwina Schulhoffa. Je to jeho druhý klavírny koncert v poradí. Má časti molto sostenuto, sostenuto, allegro alla jazz. Solistom je Frank Immo Zichner. Nemecký symfonický orchester Berlin diriguje Roland Klutych.